Moje rodné, selo moje milé, jakéže ostalo strašno o Cyrile. Zapustili hora, zapustili luka, nestlídno už nikde tu robitnej ruka.

Mám sentiment do takého verša. Písajem ho v Švecii. Dávno v Švíti, ešte v rokach dávnych, tam nebolo rodina, ani znajemých, ani tak sa to jak našo, jak našo. Motto jem dal Ševčenko i znovu mení neprivezla ničoho pošta z Ukrajiny. Teraz Ševčenko. Zas šivo sonce, na syni vode sundu, ešte jeden nadíj den gultnú pekučku hirkotu. Jak bílý moria ptách krevami zatrepotal i hmer. A koli nička zhustne, vtychne, zitchneš i dumku vertajúču dihaňov budeš darmo, što tvý vymrianý švit. Veľká kazarma.